Symfonický orchester HRT a pod ravnaním Pascala Rofea izveo nám je skladbu Traces – The Oblivion of Sleep za orchestar i elektroniku Vjekoslava Nježića. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.